0: si pokračovat zase, až tady budu mít klid. Co
1: mám tam, je tam studený bílý.